pušlek spomenka, žnemný okytil, dečky ma stol, srdče koraz pri, zakaj se krenkaš, zakaj si vesel, samo na pol.